jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme datum a máme napětí. Společnost SpaceX chystá na 22. září úplně první orbitální let rakety Starship ze základny Starbase v jižním Texasu. Startovní okno se otevírá ve 4:15 odpoledne našeho času a trvá 75 minut. 124 metrů vysoký kolos má po 13 suborbitálních skocích konečně obletět Zemi 6x ve výšce 275 kilometrů a po zhruba 10 hodinách přistát v Tichém oceánu západně od Chile. Na palubě poletí 26 družic Starlink verze 3, jak popisuje portál space.com. 3 z nich mají kamery a budou fotografovat tepelný štít lodi. Takže družice si navzájem fotí záda. Kdysi se tomu říkalo inženýrství, dnes je to vesmírná selfie s kontrolou opalování. Držte palce a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Nikdy nevíte, kdo vám mává. Mějte se pozemsky.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu. Yeah.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Elvis se vrací na scénu v koncertním dokumentu Epic na Sky Showtime. Na disky se konečně dostal kultovní horor Barbar, Netflix nasazuje další stand-up speciál Joe Coye a do tisku unikla tajná analýza dopadů odchodu Paramountu z Kalifornie. Hollywood se dostal do pořádně husté kaše. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: been a lot written and a lot said. But never from my side of the story.
1: Na Sky Showtime dnes přistál koncertní dokument Epic Elvis Presley in Concert, který byl po omezenou dobu v zimě v kinech. Baz Luhrmann, režisér Oscarového Elvise, se tentokrát obešel bez Austina Butlera a sáhl rovnou k originálu. Z dosud nezveřejněných záběrů, které se našly v archivech, složil koncertní film, jaký nikdy nevznikl. Elvis totiž koncem 60. let přijel do Las Vegas odehrát pár vystoupení, jenže vyprodané sály z pár týdnů nakonec udělali 7 let. Kromě největších hitů najdete ve filmu i unikátní materiály ze zákulisí. Luhrmann objevil staré nahrávky, na kterých Elvis vypráví o své kariéře a svém životě, takže král tady vlastně komentuje sám sebe. Poznáte ho nejen jako muzikanta, ale hlavně jako člověka. 96 minut, které se v kinech promítaly v IMAXu, si teď můžete pustit doma. Epic Elvis Presley in Concert najdete ode dneška exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime, anebo ho také nabízejí online videopůjčovny Apple TV, Prime Video a Rakuten TV.
2: Camera crew, gentlemen, all right. It's coming closer, I feel like I'm slipping away. Play the hell out of it. Your kisses left me high. If you feel it, like the sweet song of a choir. You can't help but move to it. You light my morning sky, burning up. It's a new crowd out there. They haven't seen us before.

Hollywood řeší jedno velké číslo, 58 000. Tolik pracovních míst by podle uniklé ekonomické studie mohla Kalifornie natrvalo ztratit, kdyby si studio Paramount skutečně zbalilo všechny svý cajky a odešlo ze státu. K tomu připočtěte výpadek ekonomického výkonu 10 až 21 miliard dolarů ročně. Milí posluchači, napínavý příběh ze zákulisí Hollywoodu pokračuje. Jak už jsme informovali dříve, šéf Paramountu David Ellison chce dokončit fúzi s Warner Bros. Discovery obchod za 111 miliard dolarů. Do cesty se mu ale postavila žaloba, kterou vede kalifornský nejvyšší žalobce Rob Bonta spolu s dalšími 11 státy. Ellison proto přišel s ultimátem. Buď se bude jednat o smíru, nebo se 1. října začne Paramount stěhovat. Ve hře jsou Georgia, Texas a Tennessee. A pak je tu ještě ta pikantní část. Analýzu, která teď unikla do médií, si objednal sám Paramount, tedy firma, která hrozbou odchodu tlačí na žalobce, si nechala spočítat, jak moc by ten odchod Kalifornii bolel a vlastně možná i v návaznosti samotného žalobce Bontu. A čísla vyšla dost děsivě na to, aby se z nich stal argument. Jednání zatím žádné neprobíhá. Bonta poslední schůzku na konci srpna na poslední chvíli zrušil s tím, že Paramount pouští detaily do médií a hraje špinavou hru. A 1. října začnou tikat hodiny, a to doslova. Paramount bude akcionářům Warner Bros. Platit 7 milionů dolarů denně, dokud se obchod neuzavře. Soud má začít až v březnu příštího roku. Do té doby se tak naskládá zhruba 1 300 000 000 dolarů za čekání. Kam tenhle seriál povede dál, to netuším, ale dám vám vědět, jakmile bude venku další epizoda tohoto thrilleru.

0: Oh, you've got to be kidding me.
1: Yeah?
0: This is 476 Barbary, right?
1: Yeah, I'm renting this place.
0: No, I booked it a month ago.
1: Are you sure you have the right place?
0: Yeah. What am I supposed to do?
1: Why don't you come inside and we'll call these idiots.
2: Na fyzické nosiče konečně dorazil jeden z nejlepších hororů posledních let. Magic Box vydává Barbara na 4K Ultra HD a Blu-ray. A to konečně je tedy na místě. Barbar běžel v kinech v roce 2022, stal se hitem díky Šeptandě a přesto se 4 roky nemohl dočkat žádného disku. Sám režisér Zack Cregger opakovaně přiznával, že kvůli tomu obvolával, koho mohl. Příběh začíná nenápadně. Mladá žena přijede do Detroitu na pracovní pohovor a v pronajatém domě zjistí, že stejný pokoj má rezervovaný i neznámý muž. Přesto se rozhodne zůstat přes noc a tady je potřeba se zastavit, protože o Barbarovi platí jedno pravidlo. Čím míň o něm víte, tím líp. Řeknu jen, že ten podezřelý spolubydlící je nakonec ten nejmenší problém. V hlavních rolích hrají Georgina Campbell, Bill Skarsgård a Justin Long. Zack Cregger za ten film pozbíral cenu pro nejlepší horor roku a nastartoval si kariéru, která pak pokračovala snímkem Weapons. Barbara najdete nově na 4K Ultra HD a Blu-ray u vašich oblíbených prodejců. Tento horor si můžete dopřát i v online půjčovnách Apple TV, Rakuten TV a Google Play. This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural.

0: když víš, co máš dělat. Tak ať to má styl.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: dogs live on a different energy. They're on another frequency. You ever bring someone to your house for the first time and your dog's never met that person? And right when they walk in, your dog's like, who is this? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?
1: Action!
2: Na Netflixu dnes přibyl nový stand-up speciál. Jmenuje se Blue in the Face a stojí za ním americký komik filipínského původu Joe Coy. Pro Coye je to už 6. speciál pro Netflix a natáčel ho doma. Doslova, vyrazil do Stockton Areny v kalifornském Stocktonu, tedy do města, kde vyrostl, a odehrál ho před vyprodaným sálem. Témata zůstávají ta, na kterých si Joe Coy postavil kariéru. Rodina a hlavně jeho maminka, život filipínské komunity v Americe a obyčejný každodenní chaos. Ten název přitom není náhodný. Anglická fráze until you're blue in the face znamená mluvit do něčeho tak dlouho, až vám dojde dech. A přesně to Coy dělá. Pokud máte v paměti jeho neúplně vydařené moderování Zlatých globů před 2 lety, tady je v mnohem přirozenějším prostředí. Sám na pódiu a bez cizího scénáře. Joe Coy, Blue in the Face, najdete od dneška na Netflixu.
0: Sit down!

Dnes mám pro vás ještě přehled toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo on demand. Apple TV Plus přišlo se dvěma silnými novinkami. V australsko-americkém seriálu Pohřešovaná přijme operátor tísňové linky zoufalý hovor od dospívající dívky a začne věřit, že je to jeho dávno ztracená dcera. A pak je tu akční komedie Mayday, kde Ryan Reynolds jako pilot námořnictva uvízne za nepřátelskou linií a jedinou nadějí mu je podivínský agent KGB v podání Kenneta Branagha. Je to zábavná pecka, o kterou nechcete přijít. Disney Plus vytáhlo svou velkou zbraň, kterou kritika sepsula, ale diváci ji milují. Mandalorian a Grogu, tedy první celovečerní film ze světa Star Wars po letech. Pedro Pascal pomáhá nově vzniklé republice. V obsazení najdete i Sigourney Weaver a Jeremyho Alena Whitea. Na Disney Plus najdete také druhou řadu sportovní komedie Chad Powers. Glenn Powell hraje quarterbacka, který se pod maskou podíví navrátil do hry, jenže kolem jeho lži se teď stahuje smyčka. A pro milovníky korejských seriálů je na Disney Plus druhá řada Made in Korea. Jižní Korea 70. let, agent KCIA s dvojím životem a prokurátor, který ho chce potopit za každou cenu. Na Netflixu pokračují Gentlemani Guy Ritchieho druhou řadou a kriminální podnikání se stěhuje z anglického venkova k italským jezerům. Theo James a Kaya Scodelario mají rok po tom, co spojili síly a Bobbyho rozhodnutí začínají být čím dál víc méně rozumná. Netflix nabízí také pátou řadu izraelské Faudy. Ta se odehrává dva roky po útocích ze 7. října a Doron Cavillo čelí nejen novým nepřátelům, ale hlavně sám sobě. Neschválená odvetná mise v Marseille ho vtáhne do operace, ze které není cesta zpět. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Slow Horses, Niggly nebo City of Blood. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zun Radio. Máte vkus? Zůstaňte naladěni i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+. Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitál neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

dnes nám to celé otvára Pierre Reynolds. Aj. A ja vám všetkým prajem nádherné ráno. Po prípade krásny deň. Začína rána VC. Zdravia Samples. A toto je Zone Radio DAB+.

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Ově, ově. Pojďme na novinku na Powerplay. ABC. Toto je Míšo a jeho bratia.

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít Danska tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
1: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoprodukty.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoomrádia a Hučí kučí tance. Jackson Lamb opět ukáže díratý fusekle. Šestá řada špionážního dramatu Slow Horses dnes startuje na Apple TV+. Ze světa Reachera přichází Nígly na Prime Video, v Berlíně se objeví Upíři v městě krve na Disney+ a o víkendu se poprvé v historii koná akce Kino dny. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB.

0: What are you doing?
1: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden. And we improvise from there.
0: What do you want?
1: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
0: Just a coincidence.
1: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
0: Oh, shut up.
2: Na Apple TV Plus dnes startuje šestá řada britského špionážního dramatu Slow Horses. Gary Oldman se vrací jako Jackson Lamb, podivný a permanentně zanedbaný šéf Slow House, tedy od kladiště, kam britská MI5 posílá agenty, kteří si někde v minulosti pořádně naběhli. Tentokrát se ale pomalí koně ocitnou na útěku. Diana Taverner v podání Kristen Scott Thomas je vtáhne do hry, ve které jde o odvetu, o pomstu a hlavně o život. Nová řada je pro seriál trochu zlomová, poprvé totiž spojuje rovnou dvě knižní předlohy Micka Herona, Joe Country a Slow House. Režie se ujal Adam Randall. A je tu taky návrat, po kterém fanoušci volali roky. Olivia Cooke znovu jako Syd Baker, agentka, kterou diváci naposled viděli v první řadě. Ono se to u špionů nosí, jak by řekl Lamb. Každý z nás si někdy zinscenoval vlastní smrt. 6 epizod, nová vždycky ve středu, finále 21. října. Slow Horses najdete nyní na Apple TV+.
1: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones!
3: Yeah.
1: What don't you understand about going dark? I'm gonna burn this city. There's a way out of this mess. But you got to start bloody listening.
4: You'd run a city down to save face, wouldn't you?
5: Depends what city.
1: Now come on, we're spies. We've all faked our own death at one time or another.
6: Hello, River.
7: Tak co? Dobrý?

Tento víkend se vyplatí naplánovat si cestu do kina. V sobotu 19. a neděli 20. září se totiž poprvé v historii propojí česká kina napříč celou republikou. Akce se jmenuje Kino dny a zapojilo se do ní přes 190 kin ve více než 140 městech. Od malinkých jednosálových kin až po velké multiplexy. A hlavní věc je, že ve všech bude platit jednotné vstupné 100 korun. Program je pěkně namíchaný, z novinek třeba v Česku natáčený horor Resident Evil, animovaná rodinná komedie Kojot vrací úder nebo komedie Christofferové. Z letních hitů Odyssea a Spider-Man z Brusu Nový den. V nabídce najdete i tituly, které už v běžné distribuci nejsou. Do kin se vrací například Amélie z Montmartru, od její premiéry letos uplynulo 25 let. Letí to. Akci pořádá Asociace provozovatelů kin a chce tím připomenout jednoduchou věc, že velké plátno, pořádný zvuk a sál plný lidí dělají z filmu něco jiného, než když ho doma sledujete jedním okem u telefonu. Vstupenky kupujte přímo u svého kina, buď online nebo na pokladně, a raději předem, kapacita sálů je totiž omezená. Kino dny se konají o víkendu, tedy 19. a 20. září. Kompletní program a mapu zapojených kin najdete na kinodny.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700

0: Vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace Na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
1: You always have my back.
0: You're my friend.
2: Na Prime Video dnes startuje Neagle, první samostatný spin-off ze světa Reachera. Frances Neagle, kterou hraje Maria Sten, sloužila s Jackem Reacherem u 110. jednotky zvláštních vyšetřování americké armády. Teď se živí jako soukromá vyšetřovatelka v Chicagu. Když ale zjistí, že její blízký kamarád z minulosti zemřel při podezřelé nehodě, pustí se do pátrání po vlastní ose. A jak už to v tomhle univerzu bývá, cesta ke spravedlnosti vede přes pořádnou řádku rozbitých nosů. Seriál vytvořili Nick Santora a Nicholas Wooten, tedy lidé, kteří mají Reachera na svědomí. Ve vedlejších rolích se objeví Damon Harriman, Adeline Rudolph nebo Matthew Del Negro. A Alan Richson si jako Reacher odskočí na hostovačku. Amazon si načasování pohlídal. Přesně dneska totiž vychází i finále čtvrté řady Reachera, takže jedno plynule navazuje na druhé. A na rozdíl od mateřského seriálu tady nemusíte čekat na jednotlivé díly. Všech 8 epizod Neagle naskočí na jednou. Akční krimi a thriller v jednom Neagle je ode dneška k dispozici na Prime Video.
3: I need to know where Tommy was living before he died.
4: It's another remarkable day at Echo Canyon Farm.
3: They take junkies, homeless, people with no place else to go. You have one easy job, recon.
4: Sweet, yeah, I can do recon. What's recon?
5: I've got the blues.
3: At the farm, who's running things?
5: I am your own personal Jesus.
6: This is a cult we're talking about.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: In Berlin werden heute wieder bis zu 41 Grad erwartet.
1: Aber der Untergang Berlins muss aufgehalten werden.
2: Auf den Straßen herrscht Krieg.
3: Hevi! Du dealst mit Blut?
4: War sie mit dir auf Tour?
5: Sie ist okay, ist meine Schwester. Bitte geht, es ist zu gefährlich.
6: Na Disney Plus dnes přistál německý seriál Město krve a je to nabitá žánrová směs. Dystopie, horor a politický thriller v jednom. Ocitáme se v blízké budoucnosti v Berlíně. Klimatická změna z města udělala rozpálený městský stát na pokraji kolapsu. Hrstka privilegovaných bydlí pod klimatizovanou kopulí, zbytek se venku pere s vedrem, korupcí a zločinem. V tomhle prostředí se po letech znovu setkají sestry Bea a Phoebe. Jednu vychovala adoptivní matka v bezpečí, druhá vyrůstala na ulici. A těsně před klíčovými volbami obě zjistí, že organizovaný zločin ve městě řídí upíři. A že jim nejde jen o krev, ale rovnou o politickou moc. Krev je totiž v tomto Berlíně nová měna. Seriál režíroval Filip Kadelbach, který je zároveň jeho showrunnerem, a v obsazení najdete Leu Drindu, Somo Paisel nebo Larse Eidingera. Předlohou je německý komiks a malá lokální poznámka, natáčelo se nejen v Berlíně, ale taky v Praze a okolí. Německé dystopické fantazy Město krve najdete ode dneška na Disney+.
5: Nicht meine Schwester.
3: Das ist ein Monster.
7: Aber ob jemand ein Monster ist oder nicht, das entscheidet jeder für sich selbst.

Zítra dorazí do kin další várka premiér a já mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. Jasným vítězem je jihokorejské Hope od Hong Jin-na. Policejní náčelník a jeho mladá podřízená vyšetřují v zapadlé rybářské vesnici sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Do lesa mezi tím vyráží parta lovců a poměrně rychle zjistí, že z lovců se stala kořist. Je to monster film, horor, akce a místy naprosto absurdní komedie v jednom balení. K tomu nejdražší korejská produkce v historii a v obsazení se mihnou i Michael Fassbender, Alicia Vikander a Taylor Russell. Diváci jsou z toho nadšení a slovo, které se v ohlasech opakuje nejčastěji, je nezapomenutelné. Fančmekři by neměli minout japonské drama Samuraj a vězeň Kyoshiho Kurosavy. Rok 1578, obléhaný hrad a v jeho zdech série nevysvětlitelných úmrtí. Kdo čeká samurajskou bitvu, bude zaskočený. Tohle je komorní detektivka, kde se místo mečů používají hlavně slova. Ohlasy jsou proto dost rozdělené. Z dalších novinek rozhodně stojí za zmínku životopisná dramedie Tony s Dominikem Sessou a Antoniem Banderasem o tom, jak 19-letý Anthony Bourdain poprvé vstoupil do profesionální kuchyně. Z domácí produkce si vede dobře adaptace Schmidtovy hry Léčivé účinky sebeklamu s Martinem Stránským a Ondřejem Sokolem. Mezi dokumenty vévodí Zápas století o Maradonově boží ruce a o tom, že v roce 86 šlo na stadionu o mnohem víc než o postup. Hned zatím je dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který mapuje loňské comeback turné bratrů Gallagherových a obsahuje jejich vůbec první společný rozhovor po více než 15 letech. Scénář napsal Steven Knight, tedy tvůrce Gangu z Birminghamu. Kritika mluví o jednom z nejlepších hudebních dokumentů, jaké kdy vznikly. Jen pozor, v kinech běží po omezenou dobu. I vaši pidižvíci si přijdou na své, v kinech mají animovanou Dívku v oblacích a k tomu obnovenou premiéru Out. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů v kinech. Hovk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás komediální krimi Christofferové od Stevena Soderbergha, historické drama se Sandrou Hiller Rose nebo Resident Evil Zacka Craigera. Takže si nezapomeňte opět naladit mé zítřejší vysílání, ať víte, do čeho jdete. Díky, že posloucháte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 Stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 000. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme datum a máme napětí. Společnost SpaceX chystá na 22. září úplně první orbitální let rakety Starship ze základny Starbase v jižním Texasu. Startovní okno se otevírá ve čtvrt na psi odpoledne našeho času a trvá 75 minut. 124 metrů vysoký kolos má po 13 suborbitálních skocích konečně obletět Zemi 6x ve výšce 275 kilometrů a po zhruba 10 hodinách přistát v Tichém oceánu západně od Chile. Na palubě poletí 26 družic Starlink verze 3, jak popisuje portál space.com. 3 z nich mají kamery a budou fotografovat tepelný štít lodi. Takže družice si navzájem fotí záda. Kdysi se tomu říkalo inženýrství, dnes je to vesmírná selfie s kontrolou opalování. Držte palce a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Nikdy nevíte, kde...

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Championship points for Andre Agassi.
1: Září 1994 se André Agassi konečně dočkává vytouženého grandslamového titulu na domácí půdě. André Agassi, stále ještě vlasáč, změnil nejen svou dietu a zhubl dobrých 10 kilo, ale také kouče a potažmo svou techniku. Němec Štych tak ztroskotal na Agassiho dynamické hře ve třech setech a André se stává prvním nenasazeným hráčem v Open éře, který dosáhl na titul z US Open.
2: I mean, coming in this tournament ranked 20 in the world, not seeded, and the support that I've had from all these fans here, I love all you, thank you.
1: Trenér Brett Gilbert, aby snad navnadil svého svěřence, přistoupil na sázku, že při každém významném titulu si nechá aplikovat náušnici a už mu jich pár na uchu visí. Ale pokud Agassi vyhraje Grand Slam.
2: You know, we had a clear bet. I win any slam as him being my coach, and if I won the US Open, the deal was he's gonna have to shave down his body. So I'm sure he's not looking forward to that, but everybody else is.
1: Coach Gilbert bude celý od hlavy až k patě hladký jako dětská prdílka.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky?
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes míříme k Saturnu a věřte mi, ten pár má víc tvarů než geometrie na základce. Na severním pólu se už přes 40 let otáčí slavný šestiúhelník, jenže teď astronomové objevili na jižním pólu úplně nový útvar, a to desetiúhelník. Jak popisuje Universe Today, tým vědců prošel snímky Hubbleova teleskopu z programu OPAL a data z observatoře Calar Alto ve Španělsku, a to z let 2023 až 2025. Ty proudové větry tam fičí 400 až 420 km v hodině. A zatímco severní šestiúhelník stojí na místě jako spolehlivý úředník, desetiúhelník se sune na východ a jeho 10 rohů se každých 32 dní rozkmitá. Zajímavé je, že sonda Cassini tam za 13 let neviděla vůbec nic, takže Saturn si patrně tvar teprve vymýšlel. Tak ať vám orbita drží a tvary nekmitají. Mějte se pozemsky.
0: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zga tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Kolekce cover písní na albu Songs od Luthera Vandrose zahajuje prodej 12. září 94. Mariah Carey Vandrosovi prý doporučila, které písně na album vybrat, a ten zvolil zjevně správně. Nejenže to bude Vandrosovo jediné album číslo 1 v Británii, ale deska Songs mu vynese i 4 nominace na Grammy.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Choďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme datum a máme napětí. Společnost SpaceX chystá na 22. září úplně první orbitální let rakety Starship ze základny Starbase v jižním Texasu. Startovní okno se otevírá ve čtvrt na psi odpoledne našeho času a trvá 75 minut. 124 metrů vysoký kolos má po 13 suborbitálních skocích konečně obletět Zemi 6x ve výšce 275 kilometrů a po zhruba 10 hodinách přistát v Tichém oceánu západně od Chile. Na palubě poletí 26 družic Starlink verze 3, jak popisuje portál space.com. Tři z nich mají kamery a budou fotografovat tepelný štít lodi, takže družice si navzájem fotí záda. Kdysi se tomu říkalo inženýrství, dnes je to vesmírná selfie s kontrolou opalování. Držte palce a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Nikdy nevíte, kdo vám mává. Mějte se pozemsky.

Zvažujete reklamní kampaň na Zoon Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoon a mají vkus. Roztočte to se Zoon Rádiem i vy. Reklama @zoonradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: This fall there will be two medical dramas on Thursday night.
2: I'm not playing God with us.
1: Both will take you inside the world of a Chicago hospital.
3: Měsíc září, to je jeden velký přetlak novinek v televizní zábavě. Už od jak živa. 18. září 94 spustila CBS nové seriálové nemocniční drama Chicago Hope.
1: Ours is the one with hope. Chicago Hope. The medical drama of the year is on CBS.
3: Jakoby se někdo dohodl, NBC den na to 19. září uvádí na obrazovky své nemocniční drama z Chicago ER a boj televizních stanic o diváky může začít. Jenže seriál ER stvořil mistr slova a technotrilleru Michael Crichton a za produkcí stojí Spielbergova společnost Amblin. ER zkrátka jednoznačně vítězí v této bitce televizních stanic. Za 15 sezon dostane každou myslitelnou cenu, včetně Peabodyho. Stane se nejúspěšnějším lékařským dramatem všech dob a nastaví model pro následující nemocniční dramata. Ale tím nespochybnitelně největším vítězem je George Clooney.
4: Second and third and fourth and fifth banana on TV shows for a long period of time. This was the smallest part of the ensemble, but it was working with Steven Spielberg, who just had Schindler's List and Jurassic Park come out.
3: Clooney sice hraje v primárně televizních produkcích už od konce 70. let, ale až drama ER z něj udělá vážně, vážně horký zboží.
2: I screwed up this time, huh?
5: Yeah, you did.
3: Už za 2 roky bude zářit v hlavní úloze v Rodriguezově komediálním hororu Od soumraku do úsvitu. Jeho herecká kariéra vystřelí až do nebeských výšin a z George Clooneyho se stane pravá hollywoodská superstar. Bude spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru, začne produkovat i režírovat oceňované snímky.
6: George Clooney, what side are you on?
3: A samozřejmě dostane nespočítatelné množství nehonorovaných rolí. Ve snech. Uf.
7: Hey. Myslím, že jsem gay.
8: Co jsi provedl?
7: Nic, ale zapadají mi kousky skládačky.
8: Který kus si kam dal?
4: Just worried maybe I'm not old enough for you. How do we do that? You wouldn't do that because you're having too much fun.
7: Jsem pro tebe sexuálně přitažlivý?
8: Ne.
7: Jiní muži pro tebe jsou přitažliví? George Clooney. Ten se nepočítá. Věř mi, ty nejsi gay.
4: I like your hair. Like your outfit.
7: Teď mě poslouchej. Ty nejsi gay. Já nejsem gay. Nikdo z nás.
8: Nikdo z nás?
7: Tomhle, to mě ne.
4: What if

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Ově, ově. Pojďme na novinku na Powerplay. ABC. Toto je Míšo a jeho bratia.

Tak ako každý deň dnes vám poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš. Pripomínam 3. a 4. října 2026 German séria. Baseball budú hrať chlapci z Nemecka proti našim chlapcom z Olomouca, proti Skokanom a zároveň budú Skokani oslavať 50. výročie klubu. Kolotočári, Bacardis, americké auta, food tracky, rôzny sprievodný program, aj muzička tam nejaká bude. Dojdite, zoberte deti a poďte sa zabaviť. Opakujem 3. a 4. října Olomouc, baseballové ihrisko Skokanov, bude to veľko lepé. A tomu ver. Inak pozdravím pána prezidenta. Pozdravím celý klub. Guten Morgen.

Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

You Don't Know Me, Basement Jacks. A nejaká lisa, keka kuala. Alebo keka kuala, to máš jedno. Dôležité je, že hráme. Amen.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Bercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. Powerplay.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme datum a máme napětí. Společnost SpaceX chystá na 22. září úplně první orbitální let rakety Starship ze základny Starbase v jižním Texasu. Startovní okno se otevírá ve čtvrt na psi odpoledne našeho času a trvá 75 minut. 124 metrů vysoký kolos má po 13 suborbitálních skocích konečně obletět Zemi 6x ve výšce 275 kilometrů a po zhruba 10 hodinách přistát v Tichém oceánu západně od Chile. Na palubě poletí 26 družic Starlink verze 3, jak popisuje portál space.com. Tři z nich mají kamery a budou fotografovat tepelný štít lodi. Takže družice si navzájem fotí záda. Kdysi se tomu říkalo inženýrství, dnes je to vesmírná selfie s kontrolou opalování. Držte palce a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Nikdy nevíte, kdo vám mává. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: This is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Ah, you seem to have control over the left side of your body, while I feel dominant on the right.
2: Oh, 21. září 84 vstupuje do kin americká komedie s Lily Tomlin a Stevem Martinem v hlavních rolích. All of Me, tedy solo pro dva.
3: I never liked you when you were in your body. I certainly don't like you in mine.
2: Nechutně bohatá a na smrt nemocná Edwina cítí blížící se konec a pomocí tibetské medicíny chce nechat svou duši přejít do těla mladé krásky. Ale nehody se stávají a duše zatrpklé milionářky skončí v těle právníka Rogera, který jí z duše nenávidí.
1: I'll have to do what?
3: You know, take it out.
1: Take what out?
3: The little fireman.
1: The little fireman?
3: No, my penis!
2: Komedie režiséra Karla Reinera o dvou duších ovládajících jedno tělo a bojující tak o drahocenný prostor se setká s diváckým úspěchem. Kritici oceňují skvělé načasování komiky v příběhu a především kooperaci obou hlavních představitelů. Komedie s výměnou těl, All of Me, se zkrátka vyplatí vidět.
3: Listen, lady, if you don't give big ads, I'm here. He's gonna...

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. Jackson Lamb opět ukáže díratý fusekle. Šestá řada špionážního dramatu Slow Horses dnes startuje na Apple TV+. Ze světa Reachera přichází Nígly na Prime Video, v Berlíně se objeví Upíři v městě krve na Disney+ a o víkendu se poprvé v historii koná akce Kino dny. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. We'll be right back.

0: What are you doing?
1: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
0: What do you want?
1: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
0: Just a coincidence.
1: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
0: Oh, shut up.
2: Na Apple TV Plus dnes startuje šestá řada britského špionážního dramatu Slow Horses. Gary Oldman se vrací jako Jackson Lamb, podivný a permanentně zanedbaný šéf Slow House, tedy od kladiště, kam britská MI5 posílá agenty, kteří si někde v minulosti pořádně naběhli. Tentokrát se ale pomalí koně ocitnou na útěku. Diana Taverna v podání Kristen Scott Thomas je vtáhne do hry, ve které jde o odvetu, o pomstu a hlavně o život. Nová řada je pro seriál trochu zlomová, poprvé totiž spojuje rovnou dvě knižní předlohy Micka Herona, Joe Country a Slow House. Režie se ujal Adam Randall. A je tu taky návrat, po kterém fanoušci volali roky. Olivia Cook znovu jako Syd Baker, agentka, kterou diváci naposled viděli v první řadě. Ono se to u špionů nosí, jak by řekl Lamp. Každý z nás si někdy zinscenoval vlastní smrt. Šest epizod, nová vždycky ve středu, finále 21. října. Slow Horses najdete nyní na Apple TV+.
1: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones!
3: Yeah.
1: What don't you understand about going dark? I'm gonna burn this city. There's a way out of this mess. But you got to start bloody listening.
4: You'd burn a city down to save face, wouldn't you?
0: Depends what city.
1: Now come on, we're spies. We've all faked our own death at one time or another.
5: Hello, River.

Tento víkend se vyplatí naplánovat si cestu do kina. V sobotu 19. a neděli 20. září se totiž poprvé v historii propojí česká kina napříč celou republikou. Akce se jmenuje Kino dny a zapojilo se do ní přes 190 kin ve více než 140 městech. Od malinkých jednosálových kin až po velké multiplexy. A hlavní věc je, že ve všech bude platit jednotné vstupné 100 korun. Program je pěkně namíchaný, z novinek třeba v Česku natáčený horor Resident Evil, animovaná rodinná komedie Kojot vrací úder nebo komedie Christofferové. Z letních hitů Odyssea a Spider-Man z Brusu Nový den. V nabídce najdete i tituly, které už v běžné distribuci nejsou. Do kin se vrací například Amélie z Montmartru, od její premiéry letos uplynulo 25 let. Letí to. Akci pořádá Asociace provozovatelů kin a chce tím připomenout jednoduchou věc, že velké plátno, pořádný zvuk a sál plný lidí dělají z filmu něco jiného, než když ho doma sledujete jedním okem u telefonu. Vstupenky kupujte přímo u svého kina buď online nebo na pokladně a raději předem, kapacita sálů je totiž omezená. Kino dny se konají o víkendu, tedy 19. a 20. září. Kompletní program a mapu zapojených kin najdete na kinodny.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2.

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

U 110. jednotky zvláštních vyšetřování americké armády. Teď se živí jako soukromá vyšetřovatelka v Chicagu. Když ale zjistí, že její blízký kamarád z minulosti zemřel při podezřelé nehodě, pustí se do pátrání po vlastní ose. A jak už to v tomhle univerzu bývá, cesta ke spravedlnosti vede přes pořádnou řádku rozbitých nosů. Seriál vytvořili Nick Santora a Nicholas Wooten, tedy lidé, kteří mají Richera na svědomí. Ve vedlejších rolích se objeví Damon Harriman, Adeline Rudolph nebo Matthew Del Negro. A Alan Richson si jako Reacher odskočí na hostovačku. Amazon si načasování pohlídal. Přesně dneska totiž vychází i finále čtvrté řady Reachera, takže jedno plynule navazuje na druhé. A na rozdíl od mateřského seriálu tady nemusíte čekat na jednotlivé díly. Všech 8 epizod Neagly naskočí na jednou. Akční krimi a thriller v jednom Neagly je ode dneška k dispozici na Prime Video. I need to know where Tommy was living before he died. It's another remarkable day at Echo Canyon Farm. They take junkies, homeless, people with no place else to go. You have one easy job, recon. Sweet, yeah, I can do recon. What's recon? I've got the blues. At the farm, who's running things? I am your own personal Jesus. This is a cult we're talking about.

shit.

0: In Berlin werden heute wieder bis zu 41 Grad erwartet.
1: Aber der Untergang Berlins muss aufgehalten werden.
2: Auf den Straßen herrscht Krieg.
3: Hevi! Du dealst mit Blut?
4: Was ist mit dir auf Tour?
5: Sie ist okay, ist meine Schwester. Bitte geht, es ist zu gefährlich.
6: Na Disney Plus dnes přistál německý seriál Město krve a je to nabitá žánrová směs. Dystopie, horor a politický thriller v jednom. Ocitáme se v blízké budoucnosti v Berlíně. Klimatická změna z města udělala rozpálený městský stát na pokraji kolapsu. Hrstka privilegovaných bydlí pod klimatizovanou kopulí, zbytek se venku pere s vedrem, korupcí a zločinem. V tomhle prostředí se po letech znovu setkají sestry Bea a Phoebe. Jednu vychovala adoptivní matka v bezpečí, druhá vyrůstala na ulici. A těsně před klíčovými volbami obě zjistí, že organizovaný zločin ve městě řídí upíři. A že jim nejde jen o krev, ale rovnou o politickou moc. Krev je totiž v tomto Berlíně nová měna. Seriál režíroval Filip Kadelbach, který je zároveň jeho showrunnerem, a v obsazení najdete Leu Drindu, Somo Paisel nebo Larse Eidingera. Předlohou je německý komiks a malá lokální poznámka, natáčelo se nejen v Berlíně, ale taky v Praze a okolí. Německé dystopické fantazy Město krve najdete ode dneška na Disney+.
5: Nicht meine Schwester.
3: Das ist ein Monster.
7: Aber ob jemand ein Monster ist oder nicht, das entscheidet jeder für sich selbst.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zítra dorazí do kin další várka premiér a já mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. Jasným vítězem je jihokorejské Hope od Hong Jin-na. Policejní náčelník a jeho mladá podřízená vyšetřují v zapadlé rybářské vesnici sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Do lesa mezi tím vyráží parta lovců a poměrně rychle zjistí, že z lovců se stala kořist. Je to monster film, horor, akce a místy naprosto absurdní komedie v jednom balení. K tomu nejdražší korejská produkce v historii a v obsazení se mihnou i Michael Fassbender, Alicia Vikander a Taylor Russell. Diváci jsou z toho nadšení a slovo, které se v ohlasech opakuje nejčastěji, je nezapomenutelné. Fanšmekři by neměli minout japonské drama Samuraj a vězeň Kyoshiho Kurosawy. Rok 1578, obléhaný hrad a v jeho zdech série nevysvětlitelných úmrtí. Kdo čeká samurajskou bitvu, bude zaskočený. Tohle je komorní detektivka, kde se místo mečů používají hlavně slova. Ohlasy jsou proto dost rozdělené. Z dalších novinek rozhodně stojí za zmínku životopisná dramedie Tony s Dominikem Sessou a Antoniem Banderasem o tom, jak 19-letý Anthony Bourdain poprvé vstoupil do profesionální kuchyně. Z domácí produkce si vede dobře adaptace Schmidtovy hry Léčivé účinky sebeklamu s Martinem Stránským a Ondřejem Sokolem. Mezi dokumenty vodí Zápas století o Maradonově boží ruce a o tom, že v roce 86 šlo na stadionu o mnohem víc než o postup. Hned zatím je dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který mapuje loňské comeback turné bratrů Gallagherových a obsahuje jejich vůbec první společný rozhovor po více než 15 letech. Scénář napsal Steven Knight, tedy tvůrce gangu z Birminghamu. Kritika mluví o jednom z nejlepších hudebních dokumentů, jaké kdy vznikly. Jen pozor, v kinech běží po omezenou dobu. I vaši pidižvíci si přijdou na své, v kinech mají animovanou Dívku v oblacích a k tomu obnovenou premiéru Out. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů v kinech. Hovk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás komediální krimi Christofferové od Stevena Soderbergha, historické drama se Sandrou Hiller Rose nebo Resident Evil Zacka Craigera. Takže si nezapomeňte opět naladit mé zítřejší vysílání, ať víte, do čeho jdete. Díky, že posloucháte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Prodano.
2: Velkom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme z Marsu záhadu, která vypadá jako stopa. Rover Curiosity, který na Marsu pracuje už 14 let, našel na svazích hory Mount Sharp něco, co vědci ještě nikdy neviděli. Široké, ale velmi ploché jámy, rozeseté po marsovském podloží. Podle space.com to popsala Michelle Minetti z týmu kamery Mali slovy, že jde o útvary, jaké dosud nikdo neviděl. Malé důlky jsou na Marsu běžné, tyto jsou ale širší, ploší a, což je nejpodivnější, bez jakéhokoliv kamene, který by v nich kdysi ležel. Curiosity na ně nasadil celou výzbroj, kameru Mastcam, Chemcam i spektrometr APX. A našel ve výplni jámy vrstvy, které jsou chemicky jiné než okolní skála. Takže ne, stopa to není. Ale někdo si tam dole zjevně dělal poznámky do prachu a nepodepsal se. Držte se planety, ať vám neuletí pod nohama.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme z Marsu záhadu, která vypadá jako stopa. Rover Curiosity, který na Marsu pracuje už 14 let, našel na svazích hory Mount Sharp něco, co vědci ještě nikdy neviděli. Široké, ale velmi ploché jámy, rozeseté po marsovském podloží. Podle space.com to popsala Michelle Minetti z týmu kamery Mali slovy, že jde o útvary, jaké dosud nikdo neviděl. Malé důlky jsou na Marsu běžné, tyto jsou ale širší, ploší a, což je nejpodivnější, bez jakéhokoliv kamene, který by v nich kdysi ležel. Curiosity na ně nasadil celou výzbroj, kameru Mastcam, Chemcam i spektrometr APX. A našel ve výplni jámy vrstvy, které jsou chemicky jiné než okolní skála. Takže ne, stopa to není. Ale někdo si tam dole zjevně dělal poznámky do prachu a nepodepsal se.